0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje velký návrat Daniela Day-Lewise ve snímku Sasanka a Netflix podráždí nerv s dokumentem Volný pád z účtování s Boeingem. Dnes se také rozjíždí 14. ročník Noir Film Festivalu v Českém Šternberku a Rok draka se dočká své ohnivé tečky. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: these years. The isolation.
1: This is it. This is my life.
0: I've seen my share of lost souls,
1: brother. I'm beyond your reach, Jim.
2: Na Sky Showtime dorazil film, na který filmoví fanoušci herce par excellence čekali 8 let. Psychologické drama Sasanka znamená návrat Daniela Day-Lewise před kameru. Příběh nás zavádí do lesů na severu Anglie, kde už 20 let žije v dobrovolném exilu bývalý britský voják Ray. Jeho samotu naruší bratr Jem, kterého za ním posílá manželka Nessa se zprávou, že Rayův 20-letý syn Brian se hroutí pod tíhou otcovy absence. Setkání dvou bratrů otevře staré rány, o kterých oba doufali, že už je les dávno pohltil. Sasanka je celovečerním debutem Ronana Day-Lewise, syna slavného herce, a scénář napsali otec se synem společně. Pro Daniela Day-Lewise je to první role od Nitě z přízraků z roku 2017, po které oznámil, že s herctvím definitivně končí. Vedle něj se v rolích bratra a jeho ženy objevují Sean Bean a Samantha Morton. Kritika se u snímku rozdělila docela nemilosrdně. Jedni mluví o poetickém a vizuálně strhujícím debutu a o jednom z nejlepších filmů roku, druzí o zdlouhavé jízdě, kterou nad vodou drží jen hlavní herec. Sasanku najdete ode dneška exkluzivně na Sky Showtime.
0: I can't help you. Till you tell me what happened.
1: Is that a question?
3: What do you want from me, brother? What do you want?
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Fanoušci Rododraka mají po třetí řadě jasno. Čekání na finále bude dlouhé, ale aspoň se ví, na čem jsme. Showrunner Ryan Condal potvrdil v podcastu magazínu Empire, že příprava čtvrté a poslední řady jede přesně podle plánu. Na podzim startuje předprodukce, už nyní probíhá hledání nových lokací a scénáře epizod se chystají k finálním úpravám. Kamery se rozjedou na začátku příštího roku a Condal pro tuhle poslední etapu razí vlastní název Poslední tanec. Podle něj bude celá závěrečná řada v podstatě jedno velké vyúčtování všeho, co seriál doteď nastavil. Slibuje nové lokace, postavy z historie západozemí, které jsme na obrazovce ještě neviděli, a hlavně víc draků. To je tutovka. Trochu horší zprávou je aritmetika. Mezi třetí a čtvrtou řadou budou zase 2 roky, takže Tanec draků skončí nejdřív někdy v roce 2028. A Condal už zároveň naznačil, že po finále Targaryeny končí. Prý o dracích a železných trůnech řekl všechno, co říct chtěl. Úplně na suchu ale nezůstaneme. Příští rok dorazí druhá řada seriálu Night of the Seven Kingdoms a Warner Bros. Zatím rozpracovává celovečerní film o Egonově dobyvačném tažení. Takže západozemí bude na HBO Max hořet dál.

Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.

0: After so many headlines and incidents, you start to wonder how Boeing is still flying.
1: With whistleblowing, you lose your job, you lose your community.
2: I raised it to my quality manager.
3: I went to FAA. I filed a complaint with OSHA.
1: We were retaliated against.
4: My tire was slashed.
3: I'm scared of what they're going to do.
5: I thought that this could get somebody killed.
6: Action! Na Netflixu se objevil dokument, po kterém se vám nebude úplně dobře usedat do letadla. Jmenuje se Volný pád zúčtování s Boeingem. Režisérka Rory Kennedy se vrací k tématu, které už považovala za uzavřené. V roce 2022 totiž natočila pro Netflix dokument Downfall, the case against Boeing o dvou haváriích strojů 737 Max, při nichž zahynuli stovky lidí. Pak ale v lednu 2024 odpadl za letu dveřní panel u letadla společnosti Alaska Airlines krátce po startu z Portlandu a o dva měsíce později zemřel John Barnett, bývalý manažer kvality Boeingu, který na problémy ve výrobě roky upozorňoval. Zemřel uprostřed soudního sporu, který proti firmě vedl kvůli údajné odvetě a šikaně na pracovišti. Koroner uzavřel případ jako sebevraždu. Kolem jeho smrti ale okamžitě vyrostl celý les konspiračních teorií. A přesně tady nový dokument začíná. Kennedy popisuje, že se jí po Barnettově smrti ozvali další zaměstnanci s tím, že se poměry ve firmě nejen nezlepšily, ale naopak zhoršují. Snímek staví na jejich svědectví o kultuře úsporných škrtů a zametání problému pod koberec a zároveň sleduje rodiny obětí havárií, které se snaží dostat vedení Boeingu před soud. Za všechno mluví jeden detail. Sama režisérka přiznala, že si při rezervaci letenek hlídá, aby neletěla strojem 737 Max ani Dreamlinerem. Silnější doporučení formou vlastního filmu asi vymyslet nejde. Filmový dokument Volný pád zúčtování s Boeingem najdete nově na Netflixu.
7: Alaska 1282, first takeoff.
8: There was a high-pitched whistling sound, and then, boom.
9: When I got the mask on, there was no oxygen.
8: I turn my head, and I see open sky.
9: Send a text to say goodbye.
10: Trpíte depresí?

0: Pokud máte rádi klobouky se sklopenou krempou, cigaretový kouř a ženy, kterým se nedá věřit, máte tento týden jasný program. Na Hrad Český Šternberg se vrací Noir Film Festival, a to už po 14. Ode dneška, tedy 19. až do soboty 22. srpna, nabídne festival 50 projekcí v 8 programových sekcích, a to jak v historických prostorách Hradu, tak v kině Sokol v Podhradí. Letos přijde na řadu můj osobní oblíbenec detektiv Phil Marlowe ve všech svých filmových podobách. Sekce Britský noir vrací úder pod záštitou britského velvyslance, Shakespeare v setkání s panem Noirem a retrospektiva Josepha H. Louise, tedy nejžhavějšího kandidáta na titul krále béčkového filmu. Nechybí ani tradiční československý noir. Před každou projekcí zazní lektorský úvod, takže z toho odejdete o něco chytřejší, než jste přišli. K tomu jazzově swingové koncerty na Dolním nádvoří, živá čtení z Chandlera v podání Tomáše Hanáka a Petra Něničky a v sobotu beseda s vyšetřovatelem kriminálky Jiřím Hekrem o případu z prostředí arménské mafie. 14. Noir Film Festival probíhá od 19. do 22. srpna na Hradě Český Šternberg. Kompletní program najdete na stránkách noirfilmfestival.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Jako každou středu, ještě než se do kina nastěhují nové tituly, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů a tentokrát je ten seznam pozoruhodně krátký. Diváci totiž rozdávali známky s velkou opatrností a největší premiéry minulého týdne, tedy Smrt Robina Hooda, Konec Oak Street i Birthday Party, se vyškrábali jen do lepšího průměru. Něco takového se dlouho nestalo. O to víc v kinech vyčnívá francouzská komedie Americký sen. Od producentů celosvětového hitu Nedotknutelní přichází příběh podle skutečné události o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům a spoustě překážek naplnili svůj americký sen a navždy změnili tvář světového basketbalu. Sportovní životopisná komedie s emocemi. Druhým typem týdne je z domácí dokumentární tvorby a je hodně osobní. Dvě deci tuše natočila Ester Geislerová a je to intimní výprava dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. Z rodinných archivů, osobních dopisů a vzpomínek přátel se skládá portrét křehkého renesančního talentu, který pro vlastní rodinu zůstal v mnoha ohledech záhadou. Silně na tom funguje kontrast šedivého normalizačního Československa a pulzujícího Tokia 80. let. Tak to byly tedy dva nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů v kinech. Uvidíme, co přinese zítřek. Hovk!

0: hungry.
1: Huh?
0: I'm hungry.
1: Huh?
0: So hungry.
1: We're closed.
0: I know the owner.
2: This is the best pizza I've ever had. I think it's better than sex. I can't remember.
3: What was your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Of sex.
2: The build-up.
4: Do kin můžete nově vyrazit za romantickou komedii s premisou, u které si nejste jistí, jestli se máte smát, nebo se lehce zapotit. Na jednu noc se odehrává v Americe, kde vláda zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou. Jednou v roce nastane noc, kdy si nezadaní můžou dělat, co chtějí. Owen tuhle noc z duše nenávidí a protože ho zrovna opustila partnerka, nejradši by ji přečkal zavřený ve své pizzerii. Zpěvačka Ellie naopak vyráží do ulic s jasným plánem, jak si to užít. Když se ti dva poprvé srazí, nepadne si do oka ani jeden z nich, jenže město je k sobě celou noc tvrdošíně vrací. Hlavní dvojici hrají Monica Barbaro, kterou si možná pamatujete z Oscarové nominace za film Bob Dylan úplně neznámý, a Callum Turner. Ve vedlejších rolích se objeví Maya Hawke, Julia Fox nebo Molly Ringwald. Režie se ujal Will Gluck, tedy muž, který natočil Easy A, Friends with Benefits a hlavně hit Anyone But You. Zahraniční kritika se shoduje prakticky na jediné věci. Chemie hlavní dvojice funguje výborně. Samotný nápad ale film nevyužívá naplno a na sexuální komedii je nakonec překvapivě cudný. Slušný důvod, proč se do kina vypravit ve dvou a ověřit si to sami. Na jednu noc uvádí do českých kin Cinemart.
5: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
3: I'm Owen.
5: Allie.
3: What about us?
5: Your ears look like car doors.
3: Well, your nose is way too small for your face.
5: Your chin could plow a field.
3: Your legs don't make any sense.
5: Your hairline doesn't make any sense.

0: What is this place?
1: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
2: Místo uvolnění u komedie se můžete orosit ledovým potem. Do kin dorazil totiž šestý díl jedné z nejvytrvalejších hororových sérií současnosti. Insidious jsou mezi námi otevírá další kapitolu příběhu o Dálavě, tedy o té nepříjemné šedivé říši ztracených duší, kam se hrdinové téhle značky pravidelně dostávají a jen velmi těžko se z ní vracejí. Hlavní hrdinkou je tentokrát Gemma v podání Amelie Eve, která se vrací do domu svého dětství a zjišťuje, že do Dálavy umí vstoupit prakticky na požádání. Horší je, že umí i něco, co dosud nikdo nedokázal. Přivést to, co v Dálavě žije, zpátky k nám. A démoni si toho všimnou docela rychle. Vedle ní se objeví Brandon Peria a Maisie Richardson-Sellers. Hlavně se ale do série vrací Lynn Shay jako médium Elise Reiner, tedy postava, která je v Insidious přítomná od prvního dílu navzdory tomu, že v něm zemřela. Režie a scénáře se ujal Jacob Chase, autor hororu Come Play. Na produkci se opět podíleli Jason Blum, James Wan a Leigh Whannell. Insidious jsou mezi námi, uvádí do českých kin Falcon.

0: Az apja megnevelhetné.
1: Mit csinált?
2: Mint tudjátok, ezen a különleges napon szovjet felszabadítóinkkal és testvéreinkkel együtt ünnepel.
3: Ve vašich kinech najdete nově i titul Budapešť 1957, maďarské historické drama. Je rok po krvavě potlačeném maďarském povstání a země se chystá na okázalé oslavy 1. máje. Uprostřed toho žije židovský chlapec Andor se svou matkou Klárou a hledá otce, kterého nikdy nepoznal. Když se objeví muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravým otcem, začne se rozpadat nejen představa, kterou si Andor o své rodině vytvořil, ale i to, čemu se dá vůbec věřit. Hlavní roli hraje mladý Bojtorián Barabáš, matku stvárnila Andrea Vaškovič a v důležité roli se objeví francouzský herec Gregory Godebois. Režisérem snímku je László Nemes, tedy muž, který si před 10 lety odnesl Oscara za Saulova syna. Tenhle film je pro něj ovšem osobní záležitostí, protože vychází ze života jeho vlastního otce. Za kamerou stál Matyáš Erdély, dvorní kameraman režiséra, který snímek natočil na 35 ve formátu 4:3 do tlumených okrových tónů, takže obraz vypadá jako vybledlá fotografie, která zrovna ožívá. Historické drama Budapešť 1957 přináší do vašich kin distribuce Pilot Film.
4: Szabadságnak ára van.

0: Can I take you to dinner?
1: How? July 19th?
0: 3 months from now?
2: How is it even possible that my husband left me for an older woman? You're supposed to leave me for, like, Gigi Hadid, not Ina Garten.
3: You can't just leave me like that. I needed lunch, and I was scared.
1: I'm so sorry.
2: This is why we need a spa weekend. Massages, champagne, big comfy robes.
1: The last time I had a massage was like my last mammogram.
2: Girl, I worry about you sometimes.
4: Action! V kinech je nově i čistokrevná americká komedie Wellness Weekend, tedy dámská jízda, která má v popisu práce naprosto se vymknout kontrole. Jane, Coco a Sophie mají plán jednoduchý jako facka. Vypnout telefony, nechat děti, chlapy i práci doma a strávit víkend v luxusních lázních u proseka. Pak ovšem dorazí Mel, kamarádka s talentem proměnit i tu nejnevinnější situaci v pořádný průšvih. Z klidného wellness pobytu se během chvíle stává série večírků, flirtů, absurdních sázek a rozhodnutí, kterých budou možná litovat. A možná taky ne. Hlavní čtveřici hrají Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau, což je sestava, která se na plátně potkává vůbec poprvé, a přidává se k ním australský herec Adam Demos. Za filmem stojí dvojice John Lucas a Scott Moore, tedy scénáristé Pařby ve Vegas a režiséři Matek na tahu, takže srovnatelná úroveň chaosu zaručena. Natáčelo se v australském Queenslandu na Gold Coast, kde tvůrci vybudovali onen luxusní resort, a producentka Susan Todd k tomu říká, že chtěli udělat film, u kterého se ženy balancující mezi prací, rodinou a povinnostmi konečně budou cítit pochopené a hlavně se u něj zasmějí. Na Wellness Weekend můžete nyní vyrazit do vašich kin díky Bonton Film.
5: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: Tantric massages.
1: I know what you're up to. This place hires good-looking Australian guys to flirt with all the moms. It's not gonna work on me.
7: Crocodile Dundee.

Ještě mám pro vás průlet všemi premiérami, které dnes dorazí do kin a jejich pěkná porce. Hororoví fanoušci se dočkali, Insidious jsou mezi námi, otevírá šestou kapitolu série Odála v Říši ztracených duší. Amelia Eve hraje matku, která do téhle říše umí nejen vstoupit, ale hlavně z ní přivést zpátky to, co tam žije. A démoni si toho všimnou. Nechybí samozřejmě Lin Shay jako médium Alice. Na úplně jinou notu hraje v kinech romantická komedie Na jednu noc s Monikou Barbaro a Callumem Turnerem. Amerika zakázala nemanželský sex a povolila jedinou noc v roce, kdy se smí všechno. Owen ji nenávidí, Ellie do ní vyráží s jasným plánem a město je pak celou noc tvrdošíně sráží dohromady. Za režií stojí Will Gluck, autor hitu Anyone But You. Kdo má chuť na dámskou jízdu, ten zamíří na komedii Wellness Weekend. Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau vyrazí do luxusních lázní odpočívat a vrátí se ve stavu, který se odpočinku podobá jen velmi vzdáleně. Podepsaní jsou pod ním scénáristé Pařby ve Vegas. Z festivalových vod dorazila do kin hned dvojice silných dramat. Budapešť 1957 natočil držitel Oscara László Nemes podle života vlastního otce. Rok po potlačeném maďarském povstání hledá židovský chlapec Andor otce, kterého nikdy nepoznal, a najde úplně něco jiného. A francouzská malá sestra režisérky Hafsi Hersi sleduje 17-letou Fatimu z francouzsko-alžírské rodiny, která se pokouší srovnat svou víru, rodinu a náklonnost k ženám. Česká stopa se hlásí filmem Čika čeka z Šimona Holého. Pavla Tomicová hraje venkovskou poštěčku Zdenu, jejíž syn se vrátí z Francie domů i s tajemstvím. Anime fanoušci mají v kinech Blue Lock, japonské sportovní drama o projektu, který sbírá 300 nejlepších mladých fotbalistů a nechá zůstat jediného. A milovníci hudebních dokumentů můžou vyrazit do kina na ukrajinského Kuzmu, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. A na vaší drobotinu čeká v kinech Tom a Jerry kouzelný kompas, kde se ta věčná honička pro tentokrát propadne do světa dávných legend a bájných příšer. Toliko dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: enceinte?
1: Ça va, ma fille?
0: Ça va, Yéma?
1: Ça va.
2: Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille dégueulasse. Tout à l'heure, tu sers à rien.
3: Je vais faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
2: Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
4: Kinnich je nově francouzsko-německé drama Malá sestra, které si z loňského Cannes odvezlo hned dvě ceny. 17-letá Fatima je nejmladší ze tří dcer francouzsko-alžírské rodiny. Je dobrá studentka, odchází z předměstí na pařížskou filozofickou fakultu a s ní přichází úplně nový svět. První randění, noví přátelé a hlavně zjištění, že ji přitahují ženy. Jenže doma je víra a rodinná loajalita samozřejmostí, o které se nediskutuje. A Fatima tak řeší otázku, se kterou si nevědí rady ani mnohem starší lidé. Jak zůstat věrná sama sobě, když jednotlivé části vaší identity odmítají spolupracovat? Film natočila herečka a režisérka Hafsia Herci podle autobiografické novely Fatimy Das. Herci je v Cannes dobře známá, dřív se tam objevovala hlavně jako herečka, letos ale postoupila do hlavní soutěže jako režisérka. A rovnou s trefou do černého. Snímek získal Queer Palm za nejlepší LGBTQ+ film a Nadia Melity cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Malou sestru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
5: Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním.

0: What you need to do is start visualizing your life outside.
1: I'm getting out.
0: Of course, this is all dependent on continued good behavior.
2: Na HBO Max přistálo britské vězeňské drama Spodina. Taylor si odseděl 13 let za zabití a konečně se blíží k podmínečnému propuštění. Uvnitř přežívá tak, že ostatním vězňům stříhá vlasy a přitom se pomalu propadá do závislosti na prášcích. Venku na něj čeká dospívající syn, kterého v podstatě nezná, a pak mu na celu přistěhují Dýho, nového, hlasitého a naprosto nevyspytatelného týpka. Ten si Taylora vezme pod křídla, jenže jedna brutální potyčka pak Taylora postaví před volbu. Chránit parťáka nebo vlastní šanci dostat se ven. V hlavních rolích se potkávají dva mladí Britové, o kterých teď mluví celý ostrov. David Johnson, kterého jistě znáte z Vetřelce Romulus, a Tom Blythe, tedy mladý Coriolanus Snow z Hunger Games. Oba tedy hrají proti své dosavadní image a je to znát. Za kamerou stál debutující režisér Carl McMau, kterému tenhle první celovečerák vynesl cenu British Independent Film Awards za nejlepší debut a také nominaci na cenu BAFTA. Kritika chválí hlavně ten dvojhvězdný souboj a fakt, že se snímek vyhýbá klasickým vězeňským klišé. Žádný útěk, žádné slzavé návštěvy rodiny, žádný sadistický bachař. Jen dva chlapy na 8 metrech čtverečních a systém, který z nich mačká to nejhorší. Spodinu si můžete nyní pustit na HBO Max.
3: You got a new cell, mate.
4: We are open for business.
5: Can't have all that shit in here.
4: Yo, man, you need to relax. You fucking messing with my zen.

0: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく、多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っている。
1: Na Netflixu startuje japonský seriál S&X, tedy sex, který se pouští do tématu, o kterém se v Japonsku mluví ještě méně než u nás. Ichito vede vlastní kliniku a pracuje jako sexuolog a terapeut. Denně za ním chodí lidé s problémy, které nedokážou svěřit nikomu jinému. Vztahy bez intimity, erektilní dysfunkce, závislost, traumata. Ichito každého vyslechne s naprostou vážností a bez špetky posměchu, i když se posměchu za svou profesi sám dočkává víc než dost. Jenže má i své vlastní tajemství. V traileru sám přiznává, že tuhle práci si vybral, protože nenávidí sex. Hlavní roli hraje Kento Nakajima, kterého japonské publikum zná spíš jako zpěváka. Dřív byl totiž členem skupiny Sexy Zone. A vedle něj se objeví Yuko Araki jako Yumi, dávná známá, která se Ichitovi znovu zjeví v životě. Předlohou seriálu je manga S&X od Kisei Tady, který k adaptaci řekl, že při psaní myslel hlavně na dvě věci. Že se sexuálními starostmi nikdo nemusí zůstat sám a že existují místa, kam se dá jít pro pomoc. Seriál tedy není žádnou pikantérií, spíš vážně míněná romance o tom, jak touha, sebevědomí a schopnost mluvit sám za sebe formují naše vztahy. Japonskou novinku Sex najdete nyní

0: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
1: What's it been like to be something of a bad guy?
0: When everyone is basically against you.
2: I don't believe people are booing. That is horrendous.
0: That's when you use that inat, that force of stubbornness to prove everybody wrong.
3: Na Prime Video dorazil nový sportovní dokument s pořádným jménem Novak Djokovic The Wolf in Winter. Statistiky nejdřív, protože u Djokoviče se bez nich neobejdete. 24 Grand Slamových titulů, tedy nejvíc v mužské historii, přes 1100 vyhraných zápasů ve dvouhře, olympijské zlato a rekordních 428 týdnů na pozici světové jedničky. Podle čísel je to prostě nejlepší hráč, který kdy držel raketu. Jenže čísla jsou tady to jednodušší. Film se ptá, proč zrovna tenhle muž zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav světového sportu. Djokovic vyrostl ve válečném Srbsku, rodina kvůli jeho tenisu obětovala doslova všechno. A když se konečně prodral mezi elitu, publikum ho nepřijalo. Byl to vetřelec, který kazil idylickou rivalitu Federera s Nadalem. Zatímco jeho předchůdci působili elegantně a odměřeně, Djokovic hrál emocemi napřed a s davem si to občas rozdal přímo na kurtu. Režie se ujal Jason Hare, tedy muž stojící za dokumentární sérií The Last Dance o Michaelu Jordanovi. Umí to a taky ví, že o velikosti se nejlíp vypráví přes ty nepříjemné momenty. Kromě samotného Djokoviče a jeho ženy Jeleny se před kamerou vystřídají Rafael Nadal, André Agassi, Pete Sampras, Boris Becker nebo Jim Courier. Součástí jsou i záběry ze zákulisí velkých turnajů a z tréninků, které rozhodně nevypadají jako zábava. Dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter najdete nyní na Prime Video.
4: You look at Novak Djokovic, you can see when the fans are giving him that feeling of being the villain, even though he's the champion.
5: Nobody can touch what he's accomplished. He's the best of all time.
6: What's it like to play Novak?
7: Difficult.
8: Novak is kind of looked at as a party crasher.
9: Djokovic wins again.

basketbalu a na trenéra Gina Oriho, který své hráčky dovedl k 12 titulům. Disney Plus nasazuje od soboty dokumentární sérii 11. září znovu spolu. K 25. výročí útoku vznikla ve spolupráci s 9/11 Memorial and Museum a vypráví příběh toho dne očima přeživších, kteří tehdy prožili kritické chvíle po boku úplně cizích lidí a teď se s nimi chtějí znovu setkat. Na Edison Line najdete francouzský soukromý život. Uznávaná psychiatrička se dozví o smrti jedné ze svých pacientek a je přesvědčená, že šlo o vraždu a pustí se tak do vlastního vyšetřování. Režisérka Rebecca Zlotowsky obsadila do hlavní role Jodie Foster, která si tady vůbec poprvé v kariéře zahrála kompletně ve francouzštině. HBO Max má tento týden 3 tituly. Nejzvučnější jsou Lanterns, komiksová série od DC Studios, která se ale vůbec nechová jako vesmírná podívaná. John Stewart a Hal Jordan tu vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a celé to má atmosféru spíš temného případu než blockbusteru. Hrají Aaron Pierre a Kyle Chandler, k tomu Nathan Fillion jako Guy Gardner. Dál je tu britské vězeňské drama Spodina, kde si Taylor po 13 letech za mřížemi konečně sáhne na podmínku, jenže nový spoluvězeň mu všechno rozhodí. A do třetice na HBO Max Chronologie vody, režijní počin Kristen Stewart podle autobiografické knihy Lidie Juknavič. Imogen Poot hraje ženu, která po násilném dětství utíká k závodnímu plavání, divokým vztahům a závislostem, než konečně najde svůj hlas v psaní. Netflix přihazuje také 3 novinky. Japonský seriál Sex sleduje sexuologa, který svým pacientům pomáhá s intimními problémy s naprostou vážností, zatímco sám má co skrývat. Vrací se taky Outer Banks, a to 5. a poslední řadou. Parta se sbírá po ztrátě JJ, uvízli daleko od domova a čeká je závěrečné zúčtování. A na Netflixu je nově i dokument Volný pád, zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy. Whistleblower v něm popisuje, jak mohlo dojít k tragickým leteckým nehodám kvůli vyšetřování vedenému špatným směrem a zamlčeným informacím. Prime Video nasadilo dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét muže s nejvíce grandslamovými tituly v historii, kterého publikum přesto dlouho odmítalo přijmout. A Sky Showtime nasazuje Sasanku, tedy návrat Daniela Day-Lewise po téměř 10 letech v hereckém důchodu. Muž se vydává do hlubokých lesů na severu Anglie, aby po letech vyhledal svého odcizeného bratra poustevníka. A od soboty tam též najdete i animovaný film Avatar Aang, poslední vládce větru, kde Aang objeví prastarou sílu, která by mohla zachránit jeho kulturu před zánikem. Tak to jsou novinky tohoto týdne na streamingu. Máte z čeho o víkendu vybírat. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jako každý pátek na našich stránkách zonradio.cz najdete přehled novinek, které jsme tento týden probírali ve vysílání. Pokud byste nevěděli, co se sobotním dopolednem, Andrea Fiorino hraje pravidelně každou letní sobotu v hotelu Courtyard by Marriott Brno. Takže když tak doražte, dejte si fajnovou snídani a užijte si příjemnou muziku. Díky, že jste s námi, že nás máte rádi a že ladíte Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují páry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yi-Chi Chong a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platí i mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo.

Tak co? Co? Dobrý? Kiss him, must have been sweet.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují páry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yi-Chi Chong a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platíky mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo. Tak si dnes někdy zatančete, ať vám.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují páry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yi-Chi Chung a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platí i mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo. Tak si dnes někdy zatančete, ať vám elektrony nedělají ostudu. Nejde se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují páry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yi-Chi Chong a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platí i mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují páry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yi-Chi Chong a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platí i mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo. Tak si dnes někdy zatančete, ať vám elektrony nedělají ostrovy.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují páry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yi-Chi Chong a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platí i mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo.

0: Vstupujete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmítíme na dvojice hvězd, které se chovají jako kosmické lasery. Astronomové sledují báry bílého trpaslíka a červeného trpaslíka typu M, které vysílají rádiové záblesky každých pár minut. To je na vesmírné poměry loudavé, protože pulzáry to zvládají za vteřiny. Vědci z Caltechu, Yichi Chong a Elias Most, jak popisuje Universe Today, pustili na problém superpočítačové simulace a poprvé ukázali, jak celý mechanismus funguje. Mezi hvězdami teče obří elektrický proud. Elektrony se roztočí kolem magnetických siločar a vznikne maser. Sám Most říká, že elektrony tančí kolem magnetického pole svorně jako vídeňský valčík. A ta nejlepší část? Stejný princip znali už u Jupiteru a jeho měsíce Io od roku 1969. Teď se ukazuje, že platí i mezi hvězdami a je 10x účinnější, než se myslelo. Tak si dnes někdy zatančete, ať vám elektrony nedělají ostudu.

Ella, Desert. Might be simplest. A deep wave.